te v roky trochy počítatý, jak i ji čítáš meči, tam jaké stočilo, brzdy tvý mozek načí.